Dobrý večer, dobré slovače, Radia LM FM z tej strany Sever Jan Kosovský, hološu sa ku vám dnes v četver už 10. verešňa 2026. roka. No i bešidujú do vás priamo z vroclavského studia LM FM. To audícia 3 švíte, toto audíciu počujete do hodiny 21.30, takže zaprášam na to náš večer s Lemkivským radiom. Budu s vami do hodiny. Jak im riok 21.30, čerz 1,5 hodiny, fajnú muziku, pohráme.

Pozdravljam všetkých slucháči Rádia Lev FM. Pripomínam sobie, jak to iniciatíva ušla ne od mene, lebo od Gambára vlastnilo. I jak im chcou, že tam zavu po listu svojho imena i na zvyska. Ale to je povíte, jak by kustinovo. No to je poniž vypadat po listu, že Jaroslav Cichanovský.